0: padlarul volt lakira. Jókához tár disznókus a hamuba sült padlarul volt csuhajra. De hajt, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: A műsor, amiben elhúzzuk a nótát. Húzd rá cigány a Rádió Digben.